0: milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Hity, které milujete. Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou dvě.

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

0: To.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Film Time. Na Rádio Čas.
3: Příjemné chvíle přeji všem fanouškům nejen dobré muziky, ale také velkého plátna anebo televizních obrazovek. Po týdnu se vrací Film Time, ve kterém dnes vzdáme hold herci, jenž nás opustil minulý týden a podle mě si zaslouží vlastní prostor. No a po čase také koukneme na streamy. Budu mít tip na nový seriál a jeden hudební dokument. Ale nejprve je tady návrat slavné rodinky z doby kamenné.

0: Ano, jak to tak vypadá, pracuje se na návratu rodiny Flintstoneových. Původní animovaný seriál se vysílal v 60. letech a patřil mezi nejoblíbenější ze stáje Hanna-Barbera. V 90. jsme dostali hranou verzi, kde si hlavní role zahráli John Goodman a Rick Moranis. No a jak to vypadá? Nové zpracování přinese rovněž zajímavé jméno a tím je Ryan Gosling. Ten se na novém projektu bude podílet i jako producent a je tedy velká pravděpodobnost, že si nenechá ujít možnost zahrát si v tom. Samozřejmě se nabízí otázka koho, jestli Freda, Barneyho nebo někoho jiného. Ostatně spekuluje se, že hlavní postavou by měl být Bam Bam Rubble, syn právě Barneyho a Betty. Celá věc je teprve v plenkách, takže na konkrétní informace je brzy, ale návratu do pravěku se určitě nebráníme a těšíme se.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: 25. srpna zemřel ve věku 80 let herec a dabér Tim Curry. Já jsem se rozhodl dát mu v dnešním Filmtimeu prostor, protože podle mě se jednalo o chlapíka, kterému stačil malý prostor na plátně, ale on si ho vždy ukradl pro sebe a nezůstalo jenom u malých rolí. Pojďme však postupně. Tim Curry se narodil v anglickém Grappenhallu. V mládí se s rodiči často stěhoval a už na škole se projevovaly jeho hlasové schopnosti. Nakonec se stal také chlapeckým sopranistou. Ale jeho to táhlo k herectví. Studoval angličtinu a drama. První rolí na plný úvazek pro něj byla v muzikálu Hair. No a o pár let později se objevil v dalším slavném muzikálu The Rocky Horror Picture Show. 2 roky po úspěchu na prknech se příběh přenesl na filmové plátno. No a z Tima Curryho se stala hvězda, protože si zahrál tu stejnou roli a opravdu ukázal, že je talentovaný.

0: knocked. No a pomaličku přicházely další filmové a divadelní nabídky a v polovině 70. let rozjížděl i svou hudební kariéru. Nakonec časem vydal i 3 sólová alba. Později si ho všiml i režisér Ridley Scott, který ho obsadil do role pána temnoty ve své fantasy snímku Legenda. A podle mnohých je právě tento ďábel Tima Curryho jedním z nejděsivějších, který kdy byl na filmovém plátně. Ale nebyla to poslední děsivá role. Sám cítil, že je čas na změnu, a tak se koncem 80. let přestěhoval do Ameriky. No a více si povíme za chvíli.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas.

0: Na rádiu Čas.
1: Začátek 90. let byl pro Tima Curryho zároveň začátek úspěšného období v Hollywoodu. Hned v roce 1990 dostal roli v televizním filmu To. V adaptaci jedné z nejslavnějších knih Stephena Kinga stvárnil démonického klauna Pennywise.
2: Billy boy. So, except for the one on the end.
1: No a pak přicházely další role, které nebyly třeba úplně velké, ale jak jsem zmínil, Timu Currymu stačil malý prostor, abyste si ho zapamatovali. Takže to byla třeba komedie Oscar, kde hrál po boku Sylvestra Stallona, výbornou roli měl ve filmu Kongo, hrál kardinála Richelieu ve Třech mušketýrech, no a kdo by samozřejmě neznal jeho legendární roli recepčního v pokračování komedie Sám doma.
3: Madam, there are hundreds of parasites out there, armed to the teeth. Do bundle up, it's awfully cold outside.
1: Tim Curry hrál takřka nepřetržitě. Výbornou práci odváděl i v dabingovém odvětví. Bohužel v roce 2012 utrpěl vážnou mrtvici, která se výrazně podepsala na jeho zdravotním stavu. Filmový svět přišel o výraznou tvář malých i velkých rolích. Tak si na jeho počest něco pusťte, výběr je opravdu široký.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Tak a jdeme na premiéry. A já jsem dnes sliboval streamy. Ta následující věc je teda pravda k vidění už nějakou dobu a já doháním restík. Jedná se o pohled na osobu Travise Barkera, jednoho z nejtechničtějších bubeníků a jinak člena kapely Blink 182. Ono už jenom ta historka o tom, jak s nimi začal hrát, stojí za to. Nahlédnete ale také trošku do jeho soukromí, dozvíte se, proč ho to vždy táhlo k jiným hudebním stylům, no a nechybí slova chvály hudebních parťáků z kapely a nebo jiných členů ostatních kapel. 90 minut času by rozhodně nemuseli obětovat jen fanoušci Blink 182 nebo punkrockového stylu všeobecně. Dílo si podle mého názoru užijou všichni, kdo se alespoň částečně zajímají o hudební scénu.
2: Travis was in really bad shape. There was an absolute concern whether or not he would survive.
3: I've never stepped foot on a plane since the crash. And when I think about it, I have the worst flashbacks.
4: I got two on the ground with burns over here.
5: Get a f***ing in this, man!
1: Část dokumentu se točí okolo neslavné letecké havárie z roku 2008. Barker tehdy jen zázrakem přežil, ale na jeho zdravotním a hlavně psychickém stavu se to výrazně podepsalo. Takže se také dozvíte, jak se dával dohromady a co ho vedlo k návratu do letadla, ale to až po dlouhých letech. Za sebe určitě doporučuju. Dokument Travis Barker Louder Than Fear je k vidění na službě Disney+, respektive Hulu.
0: Film Time na Rádiu Čas.
6: Radio Chess.

0: Rádiu Čas.
1: Poslední dnešní tip bude na seriál Lanterns. Ano, je tady další komiksovka, ale tentokrát trošičku jiná. Jedná se o nový pokus představit divákům hrdiny zvané pod názvem Green Lanterns, což jsou vlastně takový vesmírní policisté. A právě takovým detektivním stylem se tvůrci rozhodli jít. A podle všeho to bylo správné rozhodnutí. Seriál zatím sbírá chválu, kde to jenom jde.
2: What do you know about manhunters?
3: Where'd you hear that word? Manhunters are the most dangerous beings to ever exist in the galaxy. And it could take the form of any species.
2: So it could be anyone.
3: He's gonna send an army.
1: Sledujeme ústřední dvojici v podání Kyla Chandlera a Aarona Piera. Společně vyšetřují běžně vypadající případ, který je však dovede až k mezihvězdnému spiknutí. Objeví se také Nathan Fillion, který si zeleného hrdinu s kouzelným prstenem zahrál už v loňském Supermanovi, takže je tady provázání s tímto světem. Jak moc? To zatím nechám bez odpovědi. Už několikrát se ukázalo, že takový ten malý televizní formát, kde se tvůrci nebojí být i tvrdší, komiksovkám jenom prospěje. A vypadá to, že tohle bude ten případ. Lanterns si můžete pustit na HBO Max. No a pro tento týden je to vše. Já vám moc děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase příště v dalším Film Time.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: Bolek, je tam nějaký Bolek, Boleslav, pokud neslyšíte na Bolka, možná slyšíte na celou verzi Boleslava, no v každém případě právě tohle krásné jméno, Boleslav, i když si každý vybaví třeba mistra Polívku, ozdobilo kalendář dnes, 6. září. 6. září připadá na neděli a nedělní směna na Rádiu Čas připadla na mě. Radím se Vyslav Bednář jméno mé, za celý náš tým vám přeju krásný stále ještě víkend, vlastně první víkend on ze začátku nového školního roku, že jo, kluci a holky. No, nebudu provokovat a nebudu říkat zítra je to tu zas, naopak skoro celý den před námi, myslím, že počasí eňoňoňo tak akorát, abychom si toho užili venku, doma, možná na zahradě ještě nějaká ta late a pozdní grilovačka, zkrátka k tomu všemu hity, které milujete a radím. Jinak zdravím taky do světa, protože i tam si nás můžete dopřát kdykoliv přes sazradio.cz. To by na úvod mohlo stačit, já zase vymyslím nějakou hezkou otázku na dnešek a doufám, že se máte fajn.
1: Tak jsem

0: Pro nikoho ráno, pro nikoho už skoro odpoledne pocitově, nevím, kdy jste vstávali, ale prostě neděli si užíváte s rádiem čas. Dneska máme 6. září a to nejpodstatnější, kromě toho, že třeba 65 slaví Richard Miller, tak 80 by dneska měla Hanka Zagorová. To jsem měl opravdu vtisklé do paměti, protože hold, Bednář byl fanoušek, 6.9.1946. Můžete zazpomínat jakkoliv, konec konců i na vlnách rádia čas jsme hrávali na jeden song. Já teda zkusím něco vyrobit, jestli budu mít nějakou tu nedělní sílu, když tak pro sociální sítě včas řeknu. No ale ono toho je v kalendáři mnohem víc. Z toho, co mě zaujalo, tak třeba i den boje proti prokrastinaci. Kromě toho, že pro moderátory je to krásné na rozmluvení, den boje proti prokrastinaci. V podstatě, pokud máte takové to chorobné odkládání na kontě a na skladě nejenom dneska, ale každý den, tak dneska zkuste udělat něco, abyste se tomu vyvlíkli. Jo, prostě chcete ležet, neuklízet, vstát a uklízet. My vám k tomu budeme hrát. Co mě ještě zaujalo, ještě minimálně jedna věc, jo, je taky den, nevím jestli v každé zemi, ale prostě napříč světem se slaví den prarodičů. Tak pokud máte ten přepich, že nějakou tu babi, dědu, nebo dokonce oba s obou stran máte, tak jim napište, zavolejte, pokud máte to blízko, třeba dojeďte, obejměte je, protože kdy jindy než právě dnes. A takhle bychom mohli pokračovat. Jak říkám, ještě vykoumám nějakou hezkou otázku pro dnešek, ale oficiálně zdravím Bolky, protože vaše jméno zdobí kalendář, tedy ať jsem úplně komplet Boleslav. No a za náš tým vlastně jako kdykoliv jindy, v létě, v zimě, v pondělí nebo v neděli, jako je právě tato, hity, které milujete. Takže užívejte do sita.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

0: Krásné nedělní pozdravení za tým Rádia Čas, zdraví Radim Soběslav Bednář. Pro tuto chvíli na to nebudu sám, já jsem tak jako využil té možnosti, že se propojím s Brnem, kde máme takového jako věrného, pravidelného, nepravidelného přispěvatele, je to můj kamarád Marťa, který je nejenom náš věrný posluchač, ale jak říkám, tak jako moje blízká duše. Marťa, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím. Ahoj,
0: dobrý den a krásnou neděli.
1: Dobrý den, také.
0: A já na tobě vlastně oskouším otázku, která mi dneska napadla. Bude se trošku týkat nového školního roku, ale který začal vlastně v úterý, ale jenom tak okrajově, hlavně jednoho předmětu, protože tělocvik to vydá na samostatnou disciplínu, to budeme mít někdy přes týden, ale ještě další takové, někdy ožehavé téma pro některé je výtvarná výchova. Tak já se ptám všeobecně, jestli jsi třeba dostal někdy z výtvarky dvojku nebo vždycky jedničky a všeobecně co ty a kreslení a malování, jak ti to jde nebo nejde?
1: Já jsem teda z výtvarky nikdy asi nedostal dvojku, co si pamatuju, to bych, ne, určitě ne. A já jsem byl takový ten hodně kreativní člověk, já jsem vždycky maloval jsem i doma a vlastně na škole i potom po škole jsem chodil do výtvarného kroužku nebo jak se to jmenovalo, do výtvarky prostě.
0: Mm-hmm. Takže žádná traumata a podobně.
1: Ne, to vůbec.
0: Se dnes pamatuju základku, kde můj spolužák Petr, teď jsem zapomněl příjmení a to je možná dobře, tak kdy dostal potom dvojku a mám pocit, že to byla první nebo druhá třída, kdy to ty paní učitelky brali strašně vážně, měl namalovat žehličku a ona mu řekla, že to vypadá jako tank. Jo, tak jedna taková z věcí. Mě posluchači...
1: Ale to se v té době bylo zase jako... Kreslili ty tanky, to bylo takové stěné.
0: Měla to být žehlička, Marťo. Ne, třeba obhajovat, prostě máme z toho traumata. Mě naši posluchači před pár lety řekli, že cukroví, které jsem vyzdobil, vypadá, jako by ho zdobil čtyřletý človíček, anebo stejný pán.
1: A já to bych jsem viděl, ano.
0: Ano, přesně tak. Ale vidíš, no, ale přitom jsem našel jako zálibu v malování, přesně řečeno, opravdu neumím malovat, ale krásně se u toho vypíná mozek. Stačí se chopit za pár korun.
1: Já bych s tebou nesouhlasil, protože že se dívám zrovna z postele, teďka už jsem stával, jsem ještě v posteli, před sebe a mám plnou ze tvých vlastně uměleckých děl, které jsi mi dovezl. A neřekl bych, že ji neumíš malovat.
0: Jasně,
1: myslím, ale maluješ.
0: Shodneme se na to, že to jsou takové ty obrázky pro radost, které prostě třeba někomu prozáří den, ale kdybys to zavezla všechny, nebo všechny z nich jako někde do jako nějakému kurátorovi na výstavu, tak řeknou, a to je co? Jo, to si jako přiznejme, jo. Takže to spíš ty dva obrazy, které ty znamaloval ty mě, tak to teda klobouček, díky moc. Sice jsou ještě pořád, když k ním člověk přijde blíž, jako vidět čáry tuškou, jak jsi to předkresloval, jako do památky. Ale prostě jsou nádherné. Jo? Takže já vás poprosím o to stejné. Výtvarná výchova, kreslení, malování, třeba i to, jak vás, když vás kamarádi poprosili namalovat něco do památníčku a tak dále, jak vám to šlo nebo nešlo. Marčo, telefonní číslo?
1: 7-7-6-6-12-8-5.
0: Přesně tam to budeme schraňovat všechno. Hlavní komunikátor, jako vždycky naše WhatsApp číslo. Pošlete fotku, namluvte zprávu, nebo klasicky napište a my se těšíme na to.
1: A můžu?
0: Ano, povídej, přihání.
1: Ještě něco? Já jenom k té tušce, víš, jakože zase mám svaní baba s černým nosem, ale jako...
0: Musíš, Marťo, vysvětlit vždycky. Posluchač neví, o čem mluvíš.
1: A jeden obraz, který jsi mi nakreslil se SpongeBobem, který
0: ano,
1: má...
0: máme velkou diskuzi o toho, že já jsem mu dal dárek, já jsem na něm pracoval několik hodin, protože byl zrovna marot a jediné, co když ho oddělal, jakoby, tak jediný komentář byl, ale SpongeBob nemá černý nos. Darovanému koní na zuby nehleď, Marťa hledí vždycky, on je hodně náročný, takže díky moc a zdravím, no tak světe div se, do Brna. Měj se hezky, ahoj!
1: Ahoj! Které milujete? Rád.

Hity na Radio Čas, hity, které milujete jeden za druhým, no jeden minimálně i Bolkům k svátku. Ani ne tak jako Bolkům, jako spíš vám všem, kteří máte tendence zapomínat, že třeba vaši milí k tohodle krásného jména mají svátek, takže myslím, že SMSka, pokud je blízko, obětí potěší. Já se s vámi s dovolením ještě jednou podívám do kalendáře, už jsem to zmiňoval několikrát a budu všude možně, protože přece jenom zanechala po sobě obrovskou stopu Hanka Zagorová. Hanka Zagorová by dneska měla kulatých 80 let, všemožně se vzpomíná v televizích, speciální koncerty, dáme si jednu i na Rádio Čas. Třeba tady Hanka, kromě toho, že byla paní zpěvačka, tak je zdatná herečka, výborná textařka. Tak nevím, jak to měla po té umělecké stránce, tedy myslím, to je výtvarné, protože na to se ptáme dneska vás. Tak kdyby něco, hoďte nám zprávu, jak vám šla výtvarka, všeobecně ilustrace, malování, kreslíte si, nebo to vypadá podobně jako v mém případě, jako kdyby to kreslo pětileté dítě a ještě levou rukou. Prostě jaký máte vztah k malování? Pokud máte chvilku, já vím, že v neděli člověk chystá spíš oběd, než by psal do rádia čas, ale kdyby něco, WhatsApp číslo 776612800. Díky moc, zlatí jste a hezký čas s Rádiem Čas.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas.

0: I ty, které milujete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
6: Nemyslím si.
5: Ale tak prosím tě.
6: Kdo potřeboval říct přesný čas.
5: A co třeba zprávy, že teďka budou být. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
6: Já bych řekl vůbec pohodu.
5: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
6: Tam zmíná malý šuml.
5: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
4: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Jsem původně chtěl poslat jen takovou malou klasickou sondáž, když máte 1100 povinností v rámci neděle a když nám jako WhatsApp nějak neožívá, jako jestli vůbec jste tam, jo, jestli vůbec posloucháte. Ale už to netřeba, i kdyby něco, tak 7766 12 800, protože já vás rád čtu, ale napsala nám Heda. Hedi, moc krát díky za pozdrav. Já vím, že jste to psala s nadsázkou, jo, takže jako není to oficiální výzva, abych to udělal, tak možná částečně napravím, protože Heda nám napsala, že se, když to řeknu kulantně, mírně sekla s manželem, něco mu řekla, manžel teď dělá uraženého. Heda sice ví, že večer něco po ní bude chtít, takové ty manželské povinnosti, takže mu to dlouho nevydrží, ale vzkazuje mu, ať se zpamatuje a nedělá caviky, nebo se s ním ona nebude bavit celý týden, jo, tak jen tak na okraj. Mimochodem před chvilkou jsme měli kamaráda Martiu na telefonu z Brna, Heda taky, jo, Brno Líšeň, takže zdravím, jsem rád, že nás tam posloucháte. Můžete kdykoliv i ve světě na casradio.cz. Hity, které milujete. A když tak dejte sondáž jenom, jestli tam jste, jestli ten víkend strávíte s námi. 7766 12 800. Radím sobě Slav Bednář jméno mé a přeju vám báječný víkend bez hádek.

0: si tady pročítám zprávu od posluchačky Hanči. Rádio jsem taky v práci, manžel je taky v práci v Německu, poslouchám Rádio Čas, takže ideální idylka, když je některou neděli doma, tak jezdíme třeba na kafíčko nebo někam na výlet a posloucháme Rádio Čas i v autě a vždycky, když slyšíme vás, tak manžel komentuje, máš tam tvého Ráďu. Otázka je, jakým tónem, že jo, to já nevidím v té zprávě. Hani, díky moc, tam ještě jeden dodatek, díky moc za tu zprávu, takže WhatsApp funguje. Dneska jsem trošku sondoval, ale chápu, moc se vám psát nechce. Co vy a výtvarná výchova, jo? To znamená, jak vám buď to šla ve škole, ale všeobecně jako jak vám jde kreslení, malování všeho druhu, něco načrtnout a podobně, teď myslím malování stěn, což se mi tak krásně hodí do krámu, protože jeden slavný obrázek, o tom se teď hodně mluví, je to grafika světoznámého malíře Picassa. Byla poměrně vzácná, protože tuším jenom 30 kousků podepsal, no a právě jedna taková podepsaná visela v galerii v Milwaukee a před 8 lety se ztratila. Bylo kolem toho velký poprask, protože no, její hodnota, dejme tomu 3/4 milionu milion na naše korunky a dlouho pátrali, vůbec nevěděli prostě, co se stalo, až teď se objevila. A objevila se taky v Milwaukee, ale prostě v klasickém bytě po nájemníkovi, který už zemřel, tak ten byt vyklízeli a ten, který se ho ujímal toho bytu, tak si všiml, že tenhle ten obrázek asi bude něco trošku jiného, než nějaká jako běžná malovánka na zdi a tak dál. Bylo to ono, co jsem nevěděl, nevím, jestli to platí jakoby i pro české vody, ale neskoušejte to, že krádež je promlčená po 6 letech, tohle bylo sice 8 let, ale chtějí to aspoň jakoby dokoumat, jak vůbec se dostala do toho bytu a kdo za to mohl a tak dál. A jsou také zajímavé věci, které se dějí. Prostě nikdy nevíte, slavný fenomén poklad z půdy, co vám visí na zdi nebo máte nahoře právě třeba v truhle od babičky v rámci různých památečních věcí a tak dál. No tak, když tak běžte štráchat a prohlídnout si pořádně svůj obývák plný obrazů. A kdybyste měli chuť napsat nám nebo namluvit zprávu, co vy, malování, kreslení, výtvarná výchova, tak budu rád. Užívejte neděli a kopec muziky k tomu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. I ty, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Malou dramatickou pauzou jsem si musel udělat trošku pořádek ve věcech, protože za tým Rádia Čas, mimochodem krásnou neděli a hezké dopoledne všem, vás chceme pozvat na tolik míst, že si to v této hodině rozdělím asi opravdu jakoby do více okének, protože pořád se něco děje, ještě pořád s hezkým počasím. Já jenom připomínám, aktuální a opravdu je to dnes, jo, Olomoucké rozárium hostí další festival chutí kraje, tady chutí Olomouckého kraje, bohatý doprovodný program Koopec jídla. No a když jsem zmínil ten bohatý doprovodní program, co takhle pan kouzelník Antony Brtník, říká vám to něco?
2: Ve 3 hodiny odpoledne tady budu mít kouzelnickou show. Uvidíte nejstarší kouzlo na světě. Dále vám ukážu kouzlo Pacifik a možná vám vyčaruji i peníze. A předvedu vám i speciální kouzlo, které uvidíte jenom tady. A kdo přijde dřív, tak od 1:30 uvidí kouzla na blízko. Mikromagy u hlavní stage. A pak ve 3 hodiny odpoledne proběhne i vystoupení na pódiu. Tak přijďte. Těší se na vás nejvyšší český kouzelník Antony Brtník.
1: Možná už z toho důvodu, že opravdu říká, že je nejvyšší, bych se skočil podívat. No ale pokud už nemáte čas, tak v tom případě další začátek víkendu. Ano, je neděle, já už myslím na příští víkend. Tak dejme tomu, že pátek už bude skoro víkend, 11.9. Fashion show, tedy největší módní událost, která se vrací do Ostravy. Tak na co nás pozveme?
3: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: A Luděk, to je mimochodem opravdu, a doufám, že to bude jako poctu, pan Moda. Pokud se nepletu, dělali jsme s ním zajímavý podcast taky v energiích, energiemi, podcast energiemi, když tak víc najdete na webu cz.radio.cz. Takže ať se vám hezky poslouchá, pokud jste rádi šik a in a pořád máte glans. No a v pátek si to užijte.

0: Tak dáš mi.
1: Zdá se, že tuhletu hodinku s týmem Rádia Čas a mimochodem krásný víkend všem jsme vynahradili tomu, co všechno se buď to děje, nebo bude dít v dalších dnech, doufám i s hezkým počasím, protože jako, zdá se, jako, že ten přelom nového školního roku a ještě konce prázdnin a vlastně konce léta, to je jedna akce za druhou. Tak za tým Rádia Čas bych rád připomněl, že během dalšího zářijového víkendu hezké na rozmluvení rádio mezi 11. a 13. zářím projede jak Moravskoslezským, Olomouckým, tak i Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. Bude to krásná podívaná jménem, asi všichni znáte, nebo většina z vás zná, Trofeo Niké. No a víc už nám za pořadatele prozradí Marcela Rotter. Předávám slovo, dobrý den.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nešední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Biedermajeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: Mám ještě něco v záloze? Mám. A samozřejmě mimochodem i čerstvé horoskopy, takže, jak říkám, hodně mluvíme, ale ještě víc hrajeme. Hity, které milujete a vám krásný víkend. Mimochodem, pokud nás posloucháte právě na pracovištích, tak jednak ať se korunky sypou. Doufám, že je kave na stole, ale hlavně, ať to rychle utíká. Radio Čas.

0: Tak teď jsem právě narazil na obrázek, jída, ani bych nepozdravil Radio Čas, radím hity, které milujete i v neděli 6. září, dobrý den. Narazil jsem na obrázek s Ondrou Vetchým, Lenča mi ho teď hodně opěvovala, moje ranní kolegyňka, protože před pár dny byla na premiéře nové české komedie, ona se teda jeví jako drámu, ale je to hlavně crazy komedie 6 mm, kde hrál jednu z hlavních rolí, no ale jako Ondra Vetchý na Prknech, která znamenají svět, na divadle, to je taky zážitek. Mimochodem budete ho mít docela blízko, už po víkendu, 9.9., to se dobře pamatuje, bude součástí Friedlandu nad Ostravicí, alespoň na pár hodin, takže jste zváni, když tak do Kulturáku, tedy kulturního centra ve Friedlandu, na představení Velká zebra. V 19 hodin se začíná a teď bych jako mohl povídat ten děj, ale prostě ono si stačí dohledat, když tak info Friedland... no.cz a dozvíte se víc, jo, pokud už není plno. Jenom, jak říkám, viděl jsem obrázek, tak jsem to pospojoval i za tým Rádia Čas, protože o tom představení se hodně mluví. Velká zebra a neb, jakže se to jmenujete? No, je takové hodně ze života. Mimochodem, co jsem slíbil, to plním, ještě před celou čerstvé horoskopy a jako vždycky v neděli, Milan Gelnar pro vás má takovou hvězdnou vyhlídku, nebo spíš nástřel toho, co ten další týden, tedy další zářijový týden přinese. Takže máme to hodně na to, že je neděle a vy, pokud máte chvilku, já vím, že funguje, jo, a že se teď věnujete svým blízkým a práci a obědům a tak dál, ale kdybyste prostě chtěli napsat nebo namluvit audio, jak vám šlo malování, nebo jak vám jde malování, kreslení všeho druhu, nebo jestli to vůbec není vaše parketa, tak se podělte. Já budu rád jako malý kluk.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Čas. Rádio Čas.

0: Za malou chvíli bude 11, rádio čas a vlastně finální hodinka před tím, než se tady, pokud máme ten možnost, tu možnost přepichu, opravdu sejdeme třeba i celá rodinka u stolu a dopřejeme si poctivý nedělní oběd. Já vím, že to jsou takové filmové představy, že tu neděli můžete trávit na 100 různých způsobů, ale rozhodně si teď v rámci tradice můžete všichni poslechnout, co čerstvé horoskopy. Přesněji řečeno, jako vždycky v neděli, taková malá astrologická vyhlídka na příští týden. Milan Gelnar poslal, Milan Gelnar je připraven a vám příjemný poslech a jen samé dobré zprávy.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaný. Orientace bude na věci domova, ale také na ty praktické a pragmatické. Skvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Střed týdne bude pokračovat ve stejném duchu, jen vyhrocenější budou naše emoce, a to zejména ty spojené se zamilovaností a prožívanou sexualitou. Konec týdne bude opět velmi příjemný. Vše by se mělo dařit až na věci milostné. Zde může docházet k častějším konfliktům. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
3: Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zněla malý šuml.
3: Kdo

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Já tady zdravím, já tady na vás mávám a přitom mám vypnutý mikrofon, takže jsem si říkal, jako nikdo nereaguje, takže ještě jednou krásný den, dopoledne, pořád ještě dopoledne s Rádiem Čas. Já myslím, že je taková ideální chvilka na to udělat mou oblíbenou sociální sondáž, když tedy vysílám v neděli, jinak radím Soběslav Bednář jmenuje, já vás všechny zdravím, bolky speciálně, protože Boleslav je v kalendáři, takže páni kluci máte svátek. Mě by moc zajímalo, jak ten čas s námi trávíte, kde všude nás posloucháte a kde byste měli přece jenom chvilku a nemusíte psát na WhatsApp, ale mohli byste i brnknout, regulárně zavolat, tak jednak si popovídáme, já vás totiž rád slyším a možná i z toho playlistu, připomínám playlistu Rádia Čas, vybereme i nějaký song, který by vám udělal hezký den. Takže kdyby něco, kdybyste chtěli pokafrat, teď je ta možnost 77 66 12 800 a já se budu těšit na vaši společnost. Brnkněte, užívejte neděli a pozor, ať se nic nespálí, ať jsou strávníci zhruba za hodinku spokojení. Yes.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Lidi, 11.11, doufám, že to mám nejenom tady, ano, ano, i na mobilu, něco si přejte a krásně se nám to spojilo, protože v tuhletu magickou chvilku máme na lince Rádia Čas obsazeno. A zdá se, že i větrno venku, tak hned to zjistíme. Radím Rádio Čas, Tome, pamatuju si dobře, jo, křesní jméno.
1: Ano, jo, jo. Ano, ano.
0: Pozor, u mě je to taky takový malý zázrak, protože já okamžitě vynechávám do 5-10 vteřin. Prosím vás, Tome, máte neuvěřitelně větrno, kde se nacházíte?
1: Jo, nacházím se před obcí Křepice, je to směr jako Břeclav.
0: Břeclavsko, takže jižní Morava, a jaké počasí, protože Ostrava tak na střídačku slunce,
1: no,
0: mraky, větrno.
1: My to tady máme jakoby zatažený, ale svítí tady sluníčko.
0: Mm-hmm. Jak se má?
1: Ale fouká tady.
0: Pozor, jako i kdybyste mi lhal, tak vám neuvěřím, protože to slyším. Jak se máte, jak ten svůj den trávíte, Tomáši?
1: No, je neděle, takže odpočinkově, protože od pondělí do soboty pracuji. No. Takže jsem rád na neděli, že mám volno. Takže denní úklid doma.
0: A teď je to teda procházka, nebo jste musel vyběhnout z baráku, abyste mohl zavolat?
1: Ne, musel jsem vyběhnout do obchodu, protože chci dělat guláš a chybí mě k tomu dvě věci, takže jsem musel vyběhnout do obchodu.
0: Takže pozor, gurmán a ještě k tomu skvělý kuchař, tak to se mi hodně líbí. Já vás teda za chvilku odměním nějakou hezkou českou, ale já jsem se ptal dneska Tomáši úplně všech, tak zasonduju u vás. Co vy nejdřív ve škole jako výtvarná výchova a hlavně říkalo se tomu tak, že jo, výtvarná výchova, výtvarka.
1: Ano,
0: a všeobecně jako malování, ilustrace a tak, je to vaše parketa nebo ne?
1: Ani ne, já jsem teda jako malování, jo, protože jsem malý, natírač, jakože v oboru, vyučenej. Ne, co se týká na plátno nebo tak, ale na zdi. Jakože vymalovat byt, pokoj, takhle a tak.
0: No, nemůžu se nezeptat v dnešní době, protože spousta lidí teď má takové ty umělecké tapety a tak dál. Je pořád o vás jako velký zájem? Jdou pořád ještě někteří tou klasickou cestou prostě jenom výmalby barvou? Nebo už se to jako, už to jde vidět, že ty možnosti jsou různé?
1: No, ono se to, je to člověk od člověka. Někdo chce pořád klasika na bílo, někdo chce do barev. Těžko se to určuje.
0: No hlavně, že práce je, to je nejpodstatnější.
1: Jo, jo, to je dost.
0: Nemluvme o ní, protože teď vás čeká odpočinek a gulášek, takže já posílám, doufám, jednu hezkou českou. Chcete někoho pozdravit speciálně, když jsme se
1: no,
0: taky slyšeli?
1: Já nevím, jestli mě poslouchají, ale určitě, když mám možnost být tady v rádiu spojený, tak bych určitě chtěl pozdravit kamaráda Mirka, jeho mamku Mirku,
0: ano,
1: a jeho taťku taky Mirka.
0: Výborně.
1: Aby se to nepletlo.
0: Krásně jste si to odkomunikoval. Ano, pozor, ještě tam byla myšlenka, slyším.
1: A samozřejmě všichni poslouchají bezvadný Rádio Čas.
0: No, nejste vy zlatý, jste. Takže až na Břeclavsko mávám, teda ať vás neofoukne, rád jsem vás slyšel, Tomáš, mějte se báječně.
1: Dobře, mějte se pěkně taky a vám samozřejmě taky do rádia.
0: Díky moc.
1: Jo? Mějte pěkný den. Nakonec.
0: Příjemná společnost se vždycky cení. Hele, já posílám divokýho Billa. Na konto téhleté party bych mohl něco říct, nebo jako na něco nalákat, ale zatím nemůžeme. Ani naznačovat, jak říkali Cimrmani. Tak prostě jenom

0: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
1: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
2: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Aid, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Hity, které milujete.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Jeden hit za druhým, které milujete. Doufám, že vám třeba alespoň jedna pecka udělala radost takovou, že budete mít hezkou celou neděli, 6. zářijovou. Dneska už jsme několikrát vzpomínali, 80 by měla Hanka Zagorová. Já jsem říkal, že k tomu něco zkusím vytvořit na sociální sítě, ale zatím jsem se netrh od počítače, protože dělám ještě přípravu na celý týden. Vlastně to nezdá, jak to rychle s vámi utíká. V každém případě žijete to s námi. Přišla zpráva od Romči. Ahojky rádio, poslouchám vás z práce dneska od 5. do 17. Takže 12 hodinovka. Zdravím všechny pracující, odpočívající, výletující, poslouchající Rádio Čas a hlavně vás všechny do rádia. Moc nás tu není, aktuální v tuhle chvíli, ale díky moc objímám na dálku. A Katinka poslala, pozor, tu máme jeden zahraniční. Posloucháme tě v Německu, konkrétně v Trier, česky Trevír, snad to říkám dobře, nejstarší město Německa. Chystáme oběd, bude květáková polívka, bramborová kaše, medailonky z vepřové panenky a žampionová omáčka z Thermomixu. Snad to říkám správně, kačka a robík. Takže díky moc, no je to tak, klidně i online na cesradio.cz. Sice to není na druhém konci světa, ale je to hodně daleko od té představy České republiky, takže jsme rádi, že to žijete s námi a ten WhatsApp, to je geniální věc. Ještě jednou připomínám číslo 776612800. Zlatí jste. Guten Tag.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý to má trochu jinak, tu představu ideální neděle, tady v případě, že jí má volnou. My několikrát zmiňujeme, že to můžete nějak jakoby udělat si příjemnější i pohybem, ale pozor, pokud jste vůbec neznalí fenoménu jménem lezení, o kterém si často povídáme, protože sem tam jakoby protáhnem éterem velké lezecké centrum Hangár v Ostravě, konec konců základna je v Brně, tak jen připomínám, že i absolutní začátečníci nebo ti, kteří dostanou třeba dárkový poukaz, ať si to vyzkouší a mají zážitek, tak si přijdou na své, poňuňají si vás tam, profíci, ty si slezou trošku těžší stěny, mají úžasné bistro, spoustu koutků a atrakcí pro děti, takže ještě jednou lezecké centrum Hangár to jistí. No a kdo by byl radši doma a má rád trošku komornější atmosféru a zábavu, tak dneska právě sonduju, co vy a výtvarno. Teď nemyslím, jako jestli chodíte na výstavy, ale spíš, jestli umíte malovat, kreslit, nějak trošku ilustrovat, vymalovávat, nebo vám to bylo cizí, nebo vám to dokonce nikdy nešlo, jo? Já jsem sondoval dneska dopoledne u svého kamaráda Marti a to se musí jako nechat, obě ručičky má v tomhle směru podobně jako uvaření zlaté, jo?
1: Já jsem teda z výtvarky nikdy asi nedostal dvojku, co si pamatuju, to bych, ne, určitě ne. A já jsem byl takový ten hodně kreativní člověk, já jsem vždycky maloval jsem i doma a vlastně na škole i potom po škole jsem chodil do výtvarného kroužku nebo do výtvarky prostě.
0: Jo. Marťa je možná závislý na nakupování, ale co se týče vaření a výtvarná, tak tomu jde opravdu na jedničku. Jo, a mimochodem čerstvý příspěvek WhatsApp Rádia Čas, hned se podíváme tady. Renča nám poslala: milé rádio, moje záliba, maluju ráda a vytvářím pro radost. Maluji třeba i z vnoučaty a mám radost, že se výtvor povede a všichni jsou spokojeni. Pozor, tak to je malování na dorty, jestli říkám dobře. To znamená, vy jenom vyzdobíte nebo taky upečete, Renčo, protože to je jako opravdu jedna velká radost. Dost, jo. Tohle jsem ochutnal zrovna o víkendu narození do výdor své sestřenky, přesně řečeno její dcery, a byl taky božský. Jo. Hele, když to udělá profík a ještě je to takové krásně načančené, tak to hned třikrát chutná a člověk ani potom nemá výčitky. Jo. Kdybyste se chtěli ještě podělit, pište, nahrávejte, foťte 7766 12800 a díky moc, zlatí jste, hezkou neděli.
2: Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Tak se koukám letem, světem, internetem, s rádiem Čas, co je kde nového, a úplně jsem si vzpomněl na návštěvu sestřenky teď před pár dny. Mimochodem, ona už je dospělá, podobně jako já, už má dospělá děti dokonce. V každém případě úplně jakoby před každým jídlem a podobně se opečovává to velmi hrdě svá rovnátka, protože říká, hele, chci mít jednou, a i kdyby to bylo kolem 50, je mi to jedno, chci mít zářivý úsměv. No, ne všichni to tak mají, nevím, jestli jste slyšeli o tom případu v Německu, týkal se 14-leté dívky. Dobře, chápu, puberta, hormony dělají svoje, prostě už po nějakých týdnech a měsících nošení, když byla na pravidelné údržbě a paní zubařka jí vysvětlovala tedy jakože, že asi ještě nějaký čas je bude muset nechat, tak dívka se domáhala toho, že už je chce sundat a definitivně. Vysvětlování nezabralo, tak děvče vytáhlo nůž a začalo napadat paní doktorku. Pozor, má to happy end v tom slova smyslu, že se nikomu nic nestalo, děvče nakonec uteklo, takže nakonec to budou řešit asi trošku jiné aparáty než zubaři, ale spíš sociálka. V každém případě je to divoká doba, na druhou stranu chápu, jaké se dnešní mladí staví k tomu, když ten úsměv není jako hollywoodská hvězda, ale tak zase odborníci asi ví. Tak já, protože vím, že ve zdravotnictví se moc na svátky nebo neděle nehraje, popřeju všechny v bílých pláštích na denních směnách a jedno, jestli jsou to sestřičky, ošetřovatelky, doktoři nebo primáři, přeju vám den bez špatných zpráv, žádné jobovky, nenaražte na žádného s prominutím blázna, protože ono se to může objevit kdekoliv. A kdyby náhodou jste měli nějaké bolení na duši a schovali se teď někde v tom svém kamrlíku, tak když tak máte Rádio Čas jako parťáka, stačí jedna, třeba jedna písnička, která vám udělá hezčí den a ono se to bude lépe zvládat. Takže lidi, dávejte na sebe pozor, dvakrát měř a jednou řež v rámci emocí, chtěl jsem říct. A mějte se rádi, no. Já vím, že to zní jako fráze, ale vím o tom svoje. Rádio Čas.

0: Čača, Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Oh,

0: Čtvrt na jednu, možná některým k opožděnému obědu za tým Rádia Čas. Dobrou chuť, dobré trávení. Za chvíli se podíváme do terénu, nejenom na dnešek, ale i další dny, kde se na Moravě a ve Slezsku můžete dobře bavit. A nechci provokovat všechny školou povinné, ať už je vám 10 nebo třeba 15, ať už se vás týká základka nebo střední. V každém případě odstartoval nový školní rok, zítra jedeme dál. My jsme dneska sondovali, nebo ne dneska, ale tento týden sondovali, jestli byly nějaké školní předměty, na které jste se nikdy netěšili, i když se opakovali po čtvrté po sobě, tak většinou jsem čekal, že matematika bude vítězit, ale našli se i další perly.
1: Mluvím na 100% matematika.
2: Asi jsem se nejvíc netěšil na zeměpis, protože učitelkou, na kterou jsme na to měli, tak nebyla moc příjemná, takže to bylo občas složité.
3: Klasika, fyzika a matematika. Fyzika mě nezajímala a matika byla těžká, no, naučit se.
4: Fyzika? Ale zase teď na stará kolena lidově řečeno, mě to baví.
5: Já jsem se netěšila na tělocvik, protože jsem měl spojený tělocvik s klukama, takže jsme museli hrát florbal a takové hry, takže mě to moc nebavilo.
6: Země písmo se tam muselo všechno učit na spaměť. Řeky, hory, a to mě nebavilo.
7: Matika, protože je velmi těžké na můj mozek a já jsem spíš na uměleckou stránku.
8: Ha, tak to je naprosto přesně. To byla čeština.
9: Zeměpis.
10: Čeština.
11: Chemie.
0: No, tak já jsem hlasoval, ale nebudu říkat všechny ty historky, které mě potkaly za dobu základky i střední, ale pozor, jenom první část střední, protože potom se vyměnili profesoři a třeba na Edu Voláka, Eduard Volák, klidně pokud ho znáte, jo, tehdy vyučoval v Opavě na obchodní akademii, tak s tou se všechno změnilo a já jsem konečně zažil lidský přístup, jo, ale někde až v 16, v 17. Takže pro něj palec nahoru, díky moc. Dneska vlastně taky trošku řešíme výtvarku, sonduju, jako jestli vám šla nebo nešla. Nejenom ve škole, ale v reálném životě, protože někdo si rád kreslí, někdo maluje jako dítě, můj případ, jo. Verča napsala, zdravím Česáky i tebe, Ráďo, ve škole mě výtvarka moc bavila, pak jsem si doma tvořila obrázky vybarvování čtverečku na čtverečkovaný papír. Dneska se tomu prý říká pixelové malování, co se člověk nedozví. Pak mě chytly antistresové omalovánky a před pár lety jsem se zamilovala do malování podle čísel na plátno. Je to můj relax. Letos jsem byla poprvé na kurzu malování akrylem na plátno, mám svůj první obraz, je to úžasný odpočinek a možnost, jak na chvíli vypnout hlavu. Verče, to můžu potvrdit, protože i když neumím malovat, tak maluju rád, když si prostě to žádá nějakou okolnost a podobně. Pokud je to vaše prvotina oficiální, kterou jste poslala, mimochodem nádherné foto, tady obrazu páva, tak klobouček, Verčo, možná vám ještě někde výstavu budeme uvádět na nějaké té vernisáži. Klobouček, opravdu nádhera. Kdyby něco, pište, nahrávejte, o toho jsme tady, WhatsApp číslo 776612800 a moje maličkost, radím Soběslav Bednář. Krásné odpoledne.
12: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
13: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
14: Hity, které milujete. Radio Čas.
15: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
14: Rádio Čas. Hity, které

0: Kdy, kde, co a jak, snad jsem všechno podstatné za tým Rádia Čas v rámci kulturních akcí řekl v průběhu dopoledne, ale tak jako malé opáčko byste si zasloužili. Člověk pojí, teď jak tráví, tak zapomene na půlku věci, které si někde zapsal nebo zapamatoval, nebo si alespoň myslel, že zapamatoval, takže letem, světem, internetem a hlavně Moravou a Slezskem.
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: Tak, moji milí, já jenom připomínám, že dneska probíhají chutě kraje, tedy olomoucké chutě kraje, konkrétně zastávka tentokrát v olomouckém Rozáriu a bohatý program, no, který vlastně v těchto hodinách je v tom nejlepším bodu a v kombinaci ještě s krásným počasím, abyste se stavili klidně s celou rodinkou. V tom případě, pokud vyrážíte, dobrou chuť. Hodně se ptáte na divadlo, které jsem zmiňoval, tak Friedland nad Ostravicí 9.9. od 19 hodin, Velká zebra a neb, jakže se to jmenujete, mimochodem v hlavní roli Ondra Vetchý, naprosto úžasný, když tak info na info.friedlandno.cz. Dneska už jsem to řekl několikrát, ale opravdu jakoby geniální výrazy na rozmluvení mám. Největší módní událost, která se vrací do Ostravy, to je fashion show. Zmiňovali jsme, ale nezapomeňte už příští pátek, 11.9., když tak předprodej na smsticket.cz. A hodně se ptáte, a to pozor, potěším nejenom chlapy, ale dokonce i Eliška psala, jestli bychom to mohli zopakovat. To víte, že můžeme. 11., 12. a 13. To znamená de facto celý příští zářijový víkend. Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Tak právě těmito místy projde kolona více než 30 historických vozů. Já to čtu, já tomu vůbec nerozumím, ale rozumí tomu Marcela Rotter, jedna z organizátorů a hlavně pořadatelka, takže já předávám slovo a nechte se inspirovat.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem a proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nešední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Bietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
0: Tak snad ta má pozvání nebyla zbytečná, protože vím, jak člověk funguje, tedy pokud zrovna nemá práci v neděli, že jo. Úplně jiné starosti. Někdo chystá ještě grilovačku, někdo oslavičku pro rodinu, někdo říká, hele, já si potřebuji lehnout, jenom mi hrajte. Ale pokud jsme se alespoň někde uchytili drápkem, jsem rád a pokud tam vyrážíte, dobře se bavte, ať to bude kamkoliv.
1: Rádio Čas. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tluk od srdce. Ty, které milujete. Dáš se draků, kterou přesunu se dát. Všude dobře, doma nejlí, praky začnu se smát. Hity, které milujete.

Přiznám se, je málo písniček, u kterých jdu do kolen, když slyším jejich koncertní verzi, a u George Michaela, zdravím nahoru do kuštímského nebe, se mi to podařilo. Když slavil tuším 25 roku na scéně, tak Careless Whisper zpívával na svých koncertech, i když vždycky si o téhle té písničce z doby Wham myslel svoje, protože nějak se s ní netrápil, když ji psal, a se spoustou hitů, na které byl hrdý, se trápil třeba dlouhé dny, týdny a měsíce, a si říkal, jako, jaká je ta cesta k úspěchu, když někdy prostě něco naškrtáte, i když je to nádherný song, a máte to během večera hotové a někdy se na něčím potíte a lidi řeknou, a to mě moc nezajímá. Hity, které milujete, další české, slovenské, zahraniční, už jsou připraveny, a v rámci hitovek nemůžu nepřipomenout, moji milí, předprodej lístku na letošní megakoncert Rádia Čas, protože ono už moc nezbývá, pár týdnů, nebo chcete-li pár měsíců, kde bychom byli optimisté, a opět se sejdeme v ostravské aréně, Mustang aréně, abychom oslavili už 28. narozeniny Rádia Čas. 21. listopadu, víc než hodinový koncert, jedinečný široko daleko z kapely Europe, to znamená Švédové přijedou oslavit 40 let od vydání desky, zásadní desky Final Countdown, no a k tomu další velké koncerty. Já osobně se těším na Leny, jejím speciálním hostem bude její životní partner Marpo, a k tomu ještě taky Olympic a v neposlední řadě David Koller solo. Máte je mít? Předprodej na cazradio.cz, anebo bych možná poslouchal i další týden hned po víkendu Rádio Čas, ale nemůžu ani naznačovat. Dneska už to říkám po druhé nebo po třetí, ale tak jenom ať víte, že i po víkendu, i když je nový školní rok a už nejsou prázdniny a dovolené, se toho chystá víc než dost. S Rádiem Čas. Dobré odpoledne.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Koukám, mimochodem dobré odpoledne s Rádiem Čas a Radimem na dlouhodobější předpověď, dejme tomu na příští týden, prostě na další týden nového školního roku. A zdá se, že tak nějak uprostřed, vychází to asi na úterý, na středu, se teda ještě pořádně zapotíme. Léto rozhodně ještě nekončí, tak konec konců ještě ani neskončilo oficiálně to astronomické. Takže zatímco zítra to bude tak akorát na pochůzky, na procházky, na výlety, pokud máte tu možnost, tak úterý a středa to bude no, pro některé ještě k vodě, 29 a 30 stupňů od severu až po Moravy nebude výjimkou. No a ochlazení potom až ve čtvrtek, i když ochlazení jakoby až do konce týdne, potom teploty přes 20, taky opravdu není málo. Ale prostě, jestli máte nějaké plány a můžete si to ovlivnit, úterý a středa by na Moravě a ve Slezsku měly být aktuálně nejteplejší. Tak tolik troška meteorologické vsuvky, další hity, které milujete, připraveny a dneska jsem sondoval, kdybyste ještě chtěli přispět svou troškou do mlýna, jako ostatní z vás, co vy a malování, kreslení, ilustrace, šla vám výtvarka ve škole nebo nešla, nebo obě ruce levé, podobně jako já, tedy většinou, občas jako něco vyplodím na ten papír nebo plátno, když tak hoďte zprávu. WhatsApp číslo 776612800. Krásný čas, s Rádiem Čas vinčuje Radim Soběslav Bednář.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dám.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeba říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Občas, když zrovna nesekám kafe a nepřeju vám teď už aktuálně dobré odpoledne s rádiem Čas, taky kouknu na internet, kde se co šustne. A na novinkách.cz, to rovnou prozradím, si pročítám materiály o rozvodovém a rodinném právníkovi, který napsal i několik knih. Jmenuje se James Sexton, jo? A je to na téma nevěra. On sám tvrdí, že nevěra je součástí dobrých možná 75 až 80% rozvodů, jo? Takže minimálně 3/4 všech rozvodů. A klade si takovou otázku, což je docela zajímavé, jestli se lidi rozvádí proto, že došlo k nevěře. A nebo jestli jsou si nevěrní, protože se k sobě nehodí a stejně by k tomu dřív nebo později došlo. To je otázka do pranice, tak jsem koukal trošku, teď už jako jsem si sám pohledal odborné materiály, tak dejme tomu, že celková míra nevěry v manželství, ale to musíme asi podotknout asi tak, na kterou se přišlo, že jo. Tak u mužů je 20%, u žen 13%, jo, ale co se týče toho tělesného lačnění, té vášně, tak u chlapů je to, dejme tomu, téměř v polovině všech případů, už jenom v 11%. Vy to dáme prostě vždycky myslíte trošku víc vážně, nebo se vám ten člověk líbí i lidsky, že jo, co si budem povídat, pár blízkých kamarádek mám, které si to prožili. No nicméně, ale jak říkám, tohle to jsou jenom ověřené věci a fakta, když to prostě někdo přiznal, nebo to někde někdo krachlo. Takže já vám přeju, ať to máte dneska bez jobovek, bez žádných zjištění a kdyby náhodou. Ne, to nebudu říkat, abyste používali takové to slavné heslo zatloukat, zatloukat, zatloukat. Prostě berte to jenom jako perličku na rádiu Čas. A někdy bychom to možná mohli probrat jako speciální ranní téma, protože vy se umíte otevřít a kápnout nám božskou. Ale dnes, je neděle, pohoda, pohodička. Radím a pro vás další muzika. Doufám, že se máte fajn, jo, a nezapomeňte na Bolky, na Boleslavy. Dneska mají svátek.
1: Hity, které milujete.

0: Jsem rád, že Radio Čas k vám, nebo takhle spíš ne k vám, jo, k vám. Počkejte, já jenom si urovnám myšlenky, jo. Chtěl jsem říct, že jsem rád, že i když je naše centrála v Ostravě, kde to všechno na podzim 98 začalo, že jsme se rozšířili de facto do celého světa, jo, doba moderní, ale taky prostě váš zájem poslechnout si nás třeba i na druhém konci světa v jiné časové rovině, když máte úplně jiné počasí, ale prostě ty hity, které milujete, plus naše společnost vám trošku připomíná domovinu. A z toho máme velkou radost, ale nicméně sondujeme taky, kde se co šusne tady u nás doma, jak říkám, v té naší centrále. A od toho je vlastně i nedělní okénko kolegyně Marcelky Fabiánové. Jako vždycky prstem na mapě zůstáváme v Moravskoslezském kraji a já se ptám i tentokrát, co je nového?
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V ostravských Radvanicích vyrostl unikátní parčík jako z ladových obrázků. Oáza zeleně za 3,5 milionu korun nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček i tůňku pro bruslení. Více nám už k projektu, který pomohlo financovat město i soukromý dárce, řekne první náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: Díky projektu LifeCall můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
2: V Radvanicích a Bartovicích navíc intenzivně pokračují práce na obnově okolí řeky Lučiny a proměny se brzy dočká i území u rybníku Volný. Zajímavostí také je, že tento obvod patří k nejzelenějším v Ostravě. Kromě nového parku se v něm daří včelám na nově zakládaných květnatých loukách a zelenou živou střechu, která zadržuje vodu, tam má už celkem 11 autobusových zastávek.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj už našel náhradu za končící uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu už vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Podrobnosti doplňuje hejtman kraje Josef Bělica.
4: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
2: Pro zajímavost ještě můžeme doplnit, že tyto takzvané modulární reaktory fungují na podobném principu jako jaderné pohony v ponorkách a nebo letadlových lodích. V továrně se vyrobí jako stavebnice a na místo se dovezou v kuse a pak dokáží spolehlivě zásobovat teplem a elektřinou třeba celé okresní město. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na

0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
5: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
3: Hity,

0: pár dní zpátky a měli jsme to i se speciálním bonusem, že jo, v podobě speciálního zatmění jsme měli v nějaké ty úplňky. Tak já doufám, že teď jsme v nějaké mezifází, kdyby ten příští týden mohl být docela fajn, ne? Že nic náročného. Počkejte, já se mrknu do kalendáře, jestli tam není zase nějaká značka, která nám řekne, no, novoluní až v pátek, i když ono se někde říká, že to je něco podobného jako úplněk. Víte co, necháme si poradit profíkem. Dvorní astrolog Rádia Čas, už víc než 20 sezon, Milan Gelnár nám naznačí od pondělí dál, jak by ten týden měl probíhat. Vy se podle toho zařejte, anebo taky ne, to už je vaše věc. A prostě si poslouchejte Rádio Čas, my jsme vám společníkem. Ať už něco bolí, nebo je radost, ať je minus 20, nebo plus 30, anebo neděle 6. září, jako zrovna právě dnes, Milane.
1: Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaný. Orientace bude na věci domova, ale také na ty praktické, pragmatické. Skvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Střed týdne bude pokračovat ve stejném duchu, jen vyhrocenější budou naše emoce, a to zejména ty spojené se zamilovaností a prožívanou sexualitou. Konec týdne bude opět velmi příjemný. Vše by se mělo dařit až na věci milostné. Zde může docházet k častějším konfliktům. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Čas. Radio Čas.
4: To je neuvěřitelné, jak to letí na Rádiu Čas, už za chvíli další Music Box s kolegou Alešem Šklubalem. Takže já pomalu řeknu ahoj, čau a pá. Budu se za celý tým Rádia Čas a hlavně za ranní dvojku Radim Lenča těšit zítra v 6.00 v rámci Dobré ráno Moravo. A mimochodem trošku oprašujte vzpomínky, hlavně pokud máte snubní prstýnek na sobě, protože budeme vzpomínat na nejvtipnější nebo nejbizarnější historky z vašich svadeb. Jestli byla jedna nebo 100, to už je na vás. Prostě zítra ráno v 6 startujeme. A užívejte neděli!

0: Music Box Rádia Čas.
1: Tak schválně, jak by asi Music Boxu slušelo, kdyby celou hodinu jsme hráli jenom hezky a česky. Já myslím, že ano, že by to šlo. A tak dneska hudební speciálka Rádia Čas a ty největší české hity za poslední dekádu. V časáckém studiu Aleš Šklubal a jdeme na to. Když nemůžeš, tak přidej. Motivační hymna a jeden z největších hitů dekády. A co si budeme skupinami.

a ta naše pomyslná hudební krabice je dneska doslova nabitá českou a slovenskou muzikou a jsou to rovnou zásadně hity poslední dekády. Tady rozhodně nemůže chybět kapela Kryštof a jejich album Srdce být. Přineslo stejnojmenný hit, který se stále jedním z nejhranějších singlů vůbec. Ono upřímně, vybrat největší hitovku Kryštofu poslední dekády, to snad ani nejde. Jejich požehnaně. A když mega hity dekády, tak i lhůta záruční a duo Slza s Petrem Lexou a Lukášem Bundělem proslavili se hned na první dobrou, tedy svým debutovým singlem Lhuta záruční si Slza, alespoň podle mě, a já myslím, že mi dáte za pravdu, nahlas řekla, že s námi se na české hudební scéně prostě musí počítat. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Dnešní Music Box Rádia Čas si podmanili největší české a slovenské hity poslední dekády. Vybrat hudební elitu je fakt těžké, ale dělám, co můžu. A kapela Činasky vyrábí hity jako na běžícím pásu. A její skladba o ranním vstávání a rutině se stala hymnou pro spoustu z nás. A nejhranějším singlem kapely. Hit parádovým fenoménem se stala i plzeňská skupina Mandraže. Absolutní talent pro psaní hitů, spoustu fandů, ale i pád na dno Víti starého. Proslavili se hitem Hledá se žena a snad se dočkáme jejich znovuzrození. Moc držím palce. Tahle kapela na naší domácí hudební scéně prostě moc chybí. Na rádiu Čas ladíte music.

0: Box Rádia Čas.
1: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
2: Music Box je o muzice a dnes o té české a rovnou největší české a slovenské hity poslední dekády. Ale ať nezapomínám ani na slovenskou hudební scénu, tak když řeknu skupina No Name, už nemusím dodávat nic víc, snad jenom jejich zásadní hity. No a tady bude zase doopravdy velmi těžké vybrat ten nej. Třeba čím to je. Text ze života, chytlavá muzika si podmanila jak naše, tak určitě i slovenské hit parády. No a pokud byste chtěli slyšet bolest lásky zpívanou tak, že by se rozplakal i kámen, tak je to hit Plakala. Nedokážu si představit večírek, oslavy, klub a tak dál, party, že by tahle mega hitovka nezazněla. A o dnešní Music Boxu to platí dvojnásob. Na Rádiu Čas ladíte hudební speciálko Rádia Čas s Alešem Šklubalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Co je české, to je hezké a platí to i pro dnešní Music Box Rádia Čas. Mapujeme největší české a slovenské hity poslední dekády. To vítej v klubu, platí i pro kapelu Jelen. Právě Jeleni ukazují, že folk a pop mohou jít ruku v ruce i v době TikToku. Skladba Jedna noc chytla za srdíčko jak fandy letních festivalů, tak i maminky s vínem u rádia. Prostě český zvuk z duší. A když české a slovenské megahity poslední dekády, tak i Adam Ďurica, slovenský sympaťák s charismatickým hlasem, který zní, jako by vám šeptal do ucha skrbové pohovky. Jeho hit Zatancuj si so mnou, momentálně svatební hitovka číslo jedna, nejen u nás, ale také na Slovensku. A Adam se s tímhle songem vyšvehl mezi slovenskou a částečně i českou hudební elitu. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dnes to hudebně berem hezky česky.

0: Rádia Čas.
1: Naše československá hudební jízda Music Boxu jde pomaličku do svého finále. Dneska zásadní české a slovenské megahity poslední dekády. A tady Marek Ztracený rozhodně chybět nemůže. Umí psát písničky, které v ženách spouští vlnu romantického povzdechu a v mužích tichou žádlivost. Moje milá je óda na lásku s velkým L. Text je jednoduchý, silný. Marek zpívá o tom, že na světě není nic důležitějšího než ona. Kdo? No přece ta naše milá. Tak a o hudební tečku za naší československou hudební speciálkou se postarají kluci z Jesenických hor. Opět a Radeček. Hory se staly doslova soundtrackem pro ty, kdo utíkají do ticha a chtějí prostě vypnout. A jak říkají oni sami, někdy stačí jen se nadechnout. A k tomu nádechu i pozvánka Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. hodině a v neděli potom v repríze po 14. Ať platí to, slyš.

0: Mixbox Rádia Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak, prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam jsi měla malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že...
1: Paprika, taková vlastně úplně obyčejná zelenina. A přitom je to pro naše zdraví pořádná nutriční bomba. A právě teď je navíc její sezóna, takže je ideální čas dát si ji co nejvíc. Paprika v sobě ukrývá celkem slušnou sbírku minerálů a dalších prospěšných látek. Najdeme v ní třeba draslík, taky hořčík, fosfor, vápník, to znamená přesně ty látky, které naše tělo potřebuje pro správné fungování svalů, nervového systému i našich buněk. A paprika je navíc i přirozeně bohatá na antioxidanty. A ty pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem a podporují celkovou obranyschopnost našeho organismu. A čím barevnější papriku si na talíř dáme, tím zajímavější bude i její složení. A paprika taky překvapivě obsahuje pořádné množství vitamínu C. Je to vlastně, dá se říct, takový C-čkový unikát, což potvrzuje i biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
2: Většina z nás si myslím pod zdrojem vitamínu C představí především pomeranč, citron nebo třeba rakitník, ale už si tak úplně nevzpomene na jeden překvapivý zdroj vitamínu C, a to je v fuzovkách obyčejná paprika, a zejména pak ta červená. Ona může v průměru obsahovat opravdu až kolem 100 mg vitamínu C na 100 gramů jedlého podílu, což už si myslím, že je docela zajímavé množství. A jasný, v některých jiných potravinách může být toho vitamínu C ještě více, ale je potřeba vždy zohlednit to, kolik my té dané potraviny reálně sníme. Pak takovým obdobným příkladem jsou třeba i brambory, které sice obsahují zhruba nějakých 20 mg vitamínu C na 100 gramů, ale zase, když si srovnáme, kolik reálně zvládneme ujíst brambor a kolik třeba rakitníku, tak to už si myslím, že je rozdíl. Takže já si myslím, že z toho vyplývá, že opravdu i takové na první pohled obyčejné potraviny, jako je paprika nebo brambory, můžeme s klidem do toho našeho jídelníčku zařazovat.
1: No a tohle je vlastně taková krásná připomínka toho, že pro plnohodnotný jídelníček nemusíme hledat nějaké exotické potraviny, superfoods a ládovat se spoustou doplňků stravy. Někdy nám úplně bohatě stačí to, co máme doslova pod nosem. Třeba úplně obyčejná paprika anebo brambora.
0: Tak teď už to víte.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
5: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
6: Radio Čas.

0: vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.

0: Vy poruby na akci Zažít porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Nossa!

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
3: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
2: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
3: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
2: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
3: Ne.
2: Proč to děláte?
3: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas.

0: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
4: Nemyslím si.
3: Ale tak, prosím tě.
4: Někdo potřeba říct přesný čas.
3: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
5: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
4: Já bych řekl vůbec pohodu.
3: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
4: Tam zmínám malý šuml.
3: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás! Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Hity, které milujete.

0: Yeah. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na

0: s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

0: koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
4: Nemyslím si.
3: Ale tak, prosím tě.
4: Kdo potřeboval říct přesný čas.
3: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
5: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
4: Já

0: Skoro yes. Půl noce, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: To je to tvoje malování vzdušných zámků. Malování.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ty to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9. Rá.

Rádio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zněla malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio.